0: Vach sé beidir dient a begann in difrúl, vach cachtan i fóla mát. Mar hampla chaid mid blí an omlan let a stráisteis, mar trí a beidir a vreiní an an rúd. Ach, sínum hén gan arna dal can cína má rith mar hef se agus, hag me caintin sin gáras na gael gan ara, agus listo me mach, le vair a tapad na rúdia fáda rinna me, na rúdia policy a fáda rinna me, an as gara me an, agus nur Bíse fá cúrnig chéilem, ní dín a gáscach fín túfas fóddi dínta. Rúdi a gláchtar lóba nés, an achtna dianga chéafagúla, agad is féit a tógóla ar sin, gudjó, ach tá si án. Ifigin commissioner tianga, gláchan chúrgóna nés, gúl ifigin commissioner tianga, gúl stádas an orda gin ifig sin agus Martin de, ní rá si sin án. Bí policy láidur am agus, níl sam a wiltar in lanachtleis kúl láidurs fí misu, sí sin, An veim y gohechs na gweltacht agus fostiacht y cwr siwnsgan na tiangan hyn. Se sin na desni y tawn fostiacht ffyrfa maximach agus dim eisiau cainter televisi agus radio agus Alin agus na roedd eisiau ffad. Clos di gweilge ta astruch an y golyf e harf e mŵr yn eis e gymwyr leis neu agus fi yn stadas. Like, roedd eisiau ymta terma der yn oi. Bwna o mach at stadas effegwyr gwchelgus niw gan amr Just rinnum with Rodin, because near our number of Gashka Yanuf with Rodin, just rinnum with Kurai, Kate Rodella, Kate Rodella. So, Captain Ganarno Galore, Achvetin is more young, Stoikavet.
1: Stated Goni. Kangan the Harnalacha, I mean, Sir, can't feel Goni, go Higgs and Sangan, of course he has a hush, I guess Hadakaragas of Tosha, Dolchen Kino, Yana, or he, of course he has a hush. On Vekin Tussa, Gabin Rod, it's 8 feet, Yana, Marhamplata, Elevon, Egagrichti Gail, Gigmach Adacht, Stott. Insan rin edachas lech ala pleile edachas rí réil gaelsgol leachtagas marsin te. Vecan tu gúl rudi marsin nach niantur na nascanlí nach barbrítar ag lefel a réaltas a dzeitach an sili an an ísaisga gan seit ha brúna gaelgigs na gaeltachta.
0: Well, is astig roi is misio vol eisin in chiodur gunna hegrus tu gaelgig a weisir. Agus hoog sa tamlar tishkin kida vi a bonna. Ag maata fragrucht chuinne Le rudder, Dennis Rudder can fui. Nilain Ragru per se, Rukhina Bay, Madla Gaigus, a gore set of his dear Quidkun, but more meat to meat to Shin, Kursi Edochish. I guess Credium, Kumikaka Macharis died, about Fragrakas, Moina Nogaiga, I guess Moina Truhaiga. I guess Kumakantaris died chain. Ní oáin trí nedachas, agus an rín arda edachas in eis, mar ní rán rín arda edachas an, ag an am a rín o'n mola yn chiodoed. Mar ta geir cim a gola gairi in eis leis nach tianga. Ní le gola gairi ling an fiff an geid ar wain ta maca. Ta sian eis gyr oedd a sgrif sy'n lli, cestel ar fadau ein.
1: Chod a fain.
0: Agus, bai ffaib ol wór an, mar a djorfer fwy chwrsi, lana, ta mwgwn chweilge awn hein, mar hanga, ag cwrsi trwchweilge, So north level, edochish, agus níltse sin a tarlo ar na húra. Agus níltse tarlo ag a ráta go gaheise tarlo. Má tamid leis na spruksin a wain tamak.
1: Cien fá nach húl se a tarlo? Tá tíseach agan yw gailge ar a helige. Tá pórti agan yw realtas fianna fála dzerga bib a vóchan na tanga, kiongan na príf spruksin ita. Acab, cien fá nach húl nís mú tishkina in a mask? Ed an tavacht o vanas le seo agus an... Lua tu heine meid ergis tas a tír. Tant ergid an an isle, ka hafi uir an nach miach?
0: Well, ni oan sin a mulla vi amsa. Agus is doilan go bein teim felach wain le níona. Tá na holtz gan ní náfsblach. A fwantir go díl erigid an realtis. Now, tá misi gan tóir, ma hogan an realtis erigid, is fes a loba mŵr fólisi lag an si. So an rudda has to wimsi yna. Na, nur a bach bwysig gan orda eithi chas a lag na mac, agus go hwrt gan HGA, go ma cwydig chas sin, Sokri go realtis, le caha er edachas tri fan na gweilge. Tri fan na gweilge, na nin dyrwch edachas na gweilge. So tri o lefel. Agus go gahadis e caha, er sin. Agus na chwaka gwn realtis e rau acu. Agus yn sin, lig gwn na holtgan ni fe hedyn a gwyd bids agus martin de, agus martin de. Ach, eg gen le, sy'n realtis a chas fe ganas. Sy'n realtis a chas tosiach da hogeil. Agus y dyn y cyntio gwyl cwrm y sawn o hyb na reigwnia agus cwrm y sawn o hyb na tiangau ia.
1: Cawn dyn y

0: Ulach di man so siotan seo?
1: Well, sílim gúl fragrach darú cárgaló ní léan avras fí sin agus is cinte ón méidir tá cluistega nó falatóda í nhú an tara agus go divan Matt Carty ó hin féin agus díní eile. Go mé siad go mór fí brú in is fí gan an cinál seo stuff a scapu a sé ráte gin common onadichten an ngárdi gur cheart go dardoch sé sin nehi wán sin ach gur cheart gunna kólachtí an tólas a chuneál agus a reint leis na gárdi onas gur féidir lo é úsáid mar inlisha agus níl tá vías ag na dini atá á dhéanamh seo is léir ní hamháin go bhéadtí sé scapú agus nach manfi si sé mna dárlach rud éigen ach go rabhas acu freisin nach rá cadag na gardaí ghil sa tórathú mar gheal ar an chuntúirtetá an do dhaoine eile agus is cinnte go gafar inis túirt fai sin ní lór ní dóilim trénáil breise chur tóid himáint nó cébé rud de siúrtha a chur ar fáil go na gardaí sílim go gafar clasana eile úsáid tasa go mé díthe eile gofuil gléasra acu gur féidir leo caithamh ar an móthair chun na buin a phléasca agus go stopach sé sin an timáint réasúnta sciupaí nílas agam cén chlacha a bheith le sin sa tír seo ach sílim go mé rudaí gon cineál sin á phlé inis mar ar nóid seo mar a dúirt tú féin an dárna achtar an cheanáil seo bhí ochtar i gá eile coppla láthain ar an ima chuige agus inis
0: agus
1: dinioga maricha agus ceathar eile go dunna gortithe go dunna agus caffar túirt faoi níléon amhras gúil deacrochtán agus is dócha más faoi na meán thóisiúilta tá si de túirt gúil tú a caint faoi reachtaíocht a chur is freagaracht orthu ach an rud ar thug mé santas dó faoi chainte na aire ná gur uirt sé gur ionann an tiomáint seo an bealach contráilte ar an mótarbealach déanach nó agus an vehicle a bheith á úsáid mar aram nó mar chlés maria.
0: Roedd ys an spesial yn sy'n mar lwy gaunia i mar on arag yr onan sio agos glwysdan o úsad mar chlés mar hyn o mar arym. Yn wedyn tarod o'l bywg yn un har ffordd yn sy'n?
2: No, ni am gwyl agos nil daetr be gychoffer beidr tyle i anaf gohwyr yn yr ysmwyni yn tu. Ond roedd hi as ymachdom sy'n fwy'n sgael sio no gref na gwrdd i ar an olus fwy'n glwysdan sio ni slwyhe sy'n iha agos gyrsup sydd treis ddw fesator ar hyw sylr hymon sydd ar an emani yn sy'n sylr hwyr o'n timpa sio agos sy'n am nac e'n vibe nac wyl na gwrdd i rei ddwng lec lesion vibe ac dos e reich nac mewch beidr protocol to ni solera no ahru egan moderatoriac fecli agus beidr maratol gymioch an savolt ag faibli agoni mar prifosiet cam gwyl se sin egestig na gwerthi ac siant fi iseg na lads ogab sio no na lads a glocan port a sais rod sio nac feidl leis na gwerthi nach feilw dul satoriacht ar hw margymioch ord risga mar ial ar ymweil a crohi yn sieid yn phobl. Agus dus na gwrdd i fein a toig dul satoriacht hw. So istoca gwyl beidr, gyrfeidr, cofriacht eig sŵl y cyr yn oot. You know, gwyl sy'n siol mar ord risga dyn gynod yn agus dyn cahwyr sy'n yn tog gyrta gydona gyrfeidling fec yn tyrisio sy'n.
0: Ach mae'r derthyr i mar agus sio beidr yn chiesch chaste as roed siarfad. If you want to talk to the court, the pressure does not go away. I guess we can talk about that. If it's really false, kind, harsh, nice, by a lead, then go now. Then a motor, raw, hard, all the topic and Bella Michael, she has a motor, Bella, now Martha Carwine, Martian, and like she on the acker, practical and crevice carrot and she, I'm sure, either chapter in the Kirkpig, I guess, Erin Lavella gone bad dine a must to sail her a while. This morning, Martha and a phoenix.
2: Yeah, you haven't gone in character because, you know, ni Gordon May Fane, agus, you know, the sheets and trace, done a sunry rose, docu shoes, like a sun, told us her father, docu shoes, come on. Ak nur Tom shakes me of Rena Lads, Ogasha, and a tall egg lock a port, a size road, you know, Neil Ogler, who rived na gwerthi, thos he'd saw the roddy yen of, agus, you know, thos he'd curran a le, gmean groupie marsha, gwish the giri, Pedro dull, agus glush on a gwid,